0: vysvětlovat, že to bylo držení rozhodčí kupci Braille.
1: Kupci Braille!
0: Jsme Dream Team, Dream Team, všichni víme, co je mít spín.
2: Naladené máte Rádio Košice, prajeme krásne dobré ráno. Máme krátko pred 6:00 a my už štartujeme dnešné vysielanie. Konkrétne ho začneme správami spoločne s našou Romy, ktorá prinesie takto na ráno súhrn toho najdôležitejšieho, a to nielen z domova. Ale ešte predtým nás hudobne naladí James Blunt.

Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.